0: osvětlili nám.
1: Opatrně.
0: Grále to ostrova.
1: Opatrně.
0: Se nesmí nikdo dotknout.
1: Opatrně.
0: Jinak se ztratí.
1: Opatrně.

0: ve smutku a ztratím kouká z očí. Už je to na betonu, všechno se otočí.
1: Kolena se jim přesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá.

0: koukej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka.

není, mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá, míti za definitivní, ne, nikdy nikdo neví, co se může stát. Řeknete třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes, život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, zdali se.

0: věrem plesní věr. Nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu po větru, nechcem a nebudem,

metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru?

0: smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá.

0: velikej, podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle.

školení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, hned nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes, život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Nevíte, zdali se.

0: dnes ní věc, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu po větru, nechcem a nebudem.

gemetter, ja mijn metter, gemetteroep. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru proti proudu.

0: Protože krále toho ostrova
1: opatrně
0: se nesmí opatrně nikdo dotknout.
1: Opatrně,
0: jinak se ztratí.
1: Opatrně.

0: ve smutku a strachím kouká z očí. Už je to na betonu, všechno se otočí.
1: Kolena se jim přesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá.

0: velkej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka.

pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá mít za definitivní, ne, nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Nevíte, stali se.

0: jsem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu, po větru, nechcem a nebudem.

mettre, jamais mettre, k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru?

Jsem ráda, nemusím s nikým mluvit, nebojím se, že mi vypadnou zuby. V týdnu se stavila Milada,

0: Pomáhali nám.
1: Opatrně.
0: Žegráme to ostrova.
1: Opatrně.
0: Se nesmí opatrně. Nikdo dotknout.
1: Opatrně.
0: Jinak se ztratí.
1: Opatrně.

0: opatrně.
1: Zmizí houštěny, okapetky, modlící
0: opatrně,
1: nakonec všechny králové
0: opatrně,
1: ženy
0: opatrně,
1: ptáci vypadnou
0: opatrně,
1: z prázdného vzduchu
0: opatrně
1: a bez hlasu.

0: i ve smutku a strakým kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce.

0: koukej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle.

kolení, mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá, míti za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se, třeba že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li, dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, zdali se.

0: větrem plesní věr. Nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu po větru, nechcem a nebudem,

metter, ja mijn metter, ik metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla?

Jsem ráda, nemusím s nikým mluvit, nebojím se, že mi vypadnou zuby. V týdnu se stavila Milada.

0: Vysvětlili nám, že krále to ostrova
1: opatrně,
0: se nesmí opatrně, nikdo dotknout,
1: opatrně,
0: jinak se ztratí.
1: Opatrně.

0: ve smutku a ztratím, kouká z očí, už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá.

0: velikej, podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle.

kolení, mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá, míti za definitivní, hned nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se, třeba že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li, dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, zdali se.

0: den a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu, po větru, nechcem a nebudem,

mettre, jamais mettre, que metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla?

Jsem ráda, nemusím s nikým mluvit, nebojím se, že mi vypadnou zuby. V týdnu se stavila Milada,

0: osvětlili nám.
1: O patrně.
0: Grále to ostrova.
1: O patrně.
0: Se nesmí nikdo dotknout.
1: O patrně.
0: Jinak se ztratí.
1: O patrně.

0: smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, Jobovu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá.

0: podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka.

Lenině lobby víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá, míti za definitivní. Hned nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se, třeba že se to a to stane tak a tak. Ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li, dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Nevíte, zdali se.

0: poslední věc, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu, po větru, nechcem a nebudem.

Oui, maître. Jamais maître. K metru. Kde je síla zpátečníků? Kde je síla větru?